Na Weekend, da bietu pola nas v serbskim rozvosu, a nitka mam hišče dalši pokiju za konstodženja za vas, na 28. nimsko-serbske přirodu v Viki, tutu sobotu přeprošuja menujce znova do Stroži pola Hučinje, tam poskyči 90 remesniku, nešelako riše vůčivky tunkroč z tija središču birne, kulky a tiež neple, a tiež mnohotvornosť vůživania tutu je družiny za najšelakoriše recepty a tiež pojedže. To môžete potekým doživiť na 28. nimsko-serbských přírodových vikách, nazemských vikách Struží.

0: Srpski rozvoz. Povijesće. V studiju Matej Džisvauk.
1: Dobre ranje. Willkommen zu Spoštči Sočera Mütter Zelaria, letuše laureatce Reze Šinovi. Statna ministerka za kulturu a turizm Barbara Klepšova přepoda je Mütter za je mnohostronske a vusahovace zaslužbe vo serbske kubvanje, převožovanje a publicistiku. V svojej laudácii pokaza Mirana Cušce na miestrujem na to, zo je so Reza Šinova se svojskými přemožkami tež sobu vota starava, zo moža so přirodovedne předmety našudi, tež ve serbskej reči rúdnohodne vúčuvač. Mütter Zelaria je zviazane z 5000 euro a spočča so kýžde dve liče od kraja Sakskeje za vosibite zaslužbe vo serbsku reč. Na serbskich Schulach v Budyskim okresu je v minjenem šulskim leče navše šulske družine a vše předmete počahovane menje hodinu vupadnova hač v sakskim šeresku. To vukadža ze statistiky, kotruž je sakske kultusu ministerstvo čera vozivivo. Na sakskich Schulach so planujče 3,1% vúčbe nie džaržavo. Na serbskich Schulach bie to 1,4%. Ličbe pak sú za jednotlivé Schule keto rozdžilne. V nekotrich sú vupade tež přibe Rady. Monika Gerdesua.
2: Z vopredka plánované vúpady sú vo sebe serbských základných šulách přibírali. Od nule šulským leče 2024-2025 na 1% 2025-2026 v Krosčicach, od 0,7 na 2,1% v Pančicach a od 0,8 na 4% Radvoriu. Jeli přidáme neplánované vúpady přes Korosč a podobné, je Pančicach zajšom šulským liče 9% vúčby vúpanovo, Budyšinie 8 a Krosčanskej základní šuli 6. S tým šie zumie nad sakským přeriskom 5,7% leža.
1: V Krušvice maja vobedlerio při voľbách za vonahamtského viesnanostu v novembru dalšo kandidáta. Nima cia 40-letného necišo viesnanosti Tristana Müller od Svobodných volerio nastupie tež Thomas Najork od CDU. Gmenský voľbný vúbjok je požadanie cia postaletného na svojom zajšom posedžinu v obkručiu. Dlho by tak upadalo, ako by Mühl jako jinečký kandidát na vosovanským listčiku stav. Na York by sa hakle nešto dňu do skončenia požadanského časa od CDU nominoval. 8. novembra potom v Krušvice novou viesnanostu vola. Vútvo B6 v Bukecach po pláne pokročuje. Kaž viesnanosta Tomas Melke rekne, tu kvílu domiace přizamknenia za kanál za deštíku vodu kvadu. Namiesto vosrič se bu plestruane. Přitom vúživachu so tež plestonake, kotre šležachu ište pod asfaltom B6. Tvarske džima za prvný votrisk maje iščač dosrič novembra tráč, kletu sleduje druhý votrisk od spočatka vesky hačke niedeše korčme Stary Fritz. V niedešim kamenským okresu Bielica 27 nesčacich poru bačonu z dohromady 7 posta močatami. To zdžili Hubertus Šveda, kýž so za přírodoškytný zviaz k nábu vo monitoring bačonu v regione stara. Bichu dre lica jeden porik a nekotre močata menia hač v loňším rekordnym leče, ale by to tola v přírodovania jara dobre leto. Ladoja na celu Nimsku Bielica telko nesčacich bačonu, kajž ište ženie z toho časa zo onitologojo pravidelné ptáky líča. A to vane běchu naše pověstče, kýž namakáče na naše internetové strony a ve naše app MDR Sábě.
0: Vědro.
1: Živé slibro pokázal Budyšině štonače stopňu. Ráně startuje s blakami skúřavu, potom vůládáme svunco a mročle ve vodmine. Dženca to mělo suchovostač a živé slibro te zaleze na maximálně žádnače stopňu.
3: Všetko poradku na pučach a na drohách. Dobrú jezbu vám všiemo.
0: Serbský rozvoz.
3: Jeli zapak vám niečo napadne, što švapkať nastupa, potom rade tu zvolňte do štúdia. Budušin 7.34 staje naše číslo. Kýba písače nám poviesť naši app MDR Sábia. Môžete nám tiež audio poslať.

0: Philomelos. Dirtam dejstva morbije drozene.
1: To pak je rede čopo vokovo rytki.
2: Naš Philomelos meni dre, so je rene čopo pod kšidleško maj.
1: Ale tež vokovo rytki.
2: No, nech je kešce. Philomelos hori so runje za čopve vuzbehovace poeta. Potek im tun prudki šnastanje, des čopliše a zimniše vošte povjetra nad a pod sobou leža. Vo sebe veče ptaki tutun čop ve vuzbehovace povjetra vuživaja, so bychu so lohce ve vyšinje znošovali.
1: Hej, hej, hej, hej, kaj zaiš v tydžin, tun mode bačon.
2: Znajmenša je tole runje najlubša zabava Philomelosa.
1: Kaj, prave! S takim čopvem vicikovim liftom može letanje tak lohke byč. Jenoš kšitlešce rozno, a hižoče do nebja zbihaja.
3: A takle dá so vizo jednore daloko lečeč.
2: Sešte daloko preč?
1: No aj, slano, kusk. Snač do Italskeje.
2: Do Italskeje?
1: Na, te druge ptačky sú stajne o tým italským fléru povedali. No, bela Italia. Och, bych tu ten flér tež rád raz doživil.
2: Aha.
1: No takhle. Dolce vita, pizza, pasta, gelato, espresso, por favore.
2: No, svoa vokovo jedže hižo môžeš.
1: A tež hakle italsce spievam. Klinči to romantisce.
2: Môžeš da ty italsce spievač?
1: Ty amo, pretresla tu, telskno.
2: Jedoko, metla nedom huška.
1: No, ja to môžu. Hej, hej, hej, hej, hej. A jeli by ja do italsky lečo a tam môj spivne talentsky. Also, italsky talent ište rozširiu a povúbšiu. Či prajú tebe zlote romantiky do vomore padnova.
2: Oh, a polečíš netko do italsky?
1: No, hej, snano, kýba nic. Abo to lá. Hamende, ach, ja ta neviem.
2: Ach, snač dosaha, so se najprede do přichodneje pizzerie dolečíš.
1: Puh, super idea. O, to je mi nedom čopvo ve brjušku.
2: Haj, čopvo brjušku, horco pod rytku. A huška u nás dženca tež je. No što ceš jace?
1: Sera stasa na pizza kajcone, le le le le, na pizza lačone. Huška vrška na

0: Polícia z G.
1: Ve slepom dojenže čara rano k smertnemu vopkanemu nesbožu. 46-letná šoférka bie ze smera Múkec přijeva a je potom ve slepom kontrolu nad jezdžidvom zubiva a prasne do domského. Ve koruni žona potom vúdecha. 5-letné sobujeduce so nie zranio a druhá bie tam čara 2 hodiny zašlehana. Ve Großhartowie, tam bu muž v internete zjebane a je dohromady 50-40 euro zubil, je so navobič dal za lukrativne investície z vysoké renditu a je do Švíce a do Nižozemské, junu 20-40 a poniž raz 70-40 euro še pokazal, no a potom sú obšulnice kontakt odvomali, všetko by jen žulka bža. A ve Kamencu tam je vútoru rano při křižovanišču na severne drose prasnevo, tam nie je 27-letná šoférka Audia, na předjezbu 62-letná šoféra mysliva, na to je pon prasnevo, dve v osobě so lohko zranište a věcna škoda vúčinja 20-30 euro a auče běžte potem šrot.

0: Naposled Michě.
1: Srbský rozhlas. Pojezdče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. V Kamencu spoštči sočara Myta Zelerja, letuše laureát z Reze Šinovi. Státna ministerka za kulturu a turizm Barbara Klepšová přepodá jej Myta za jej mnohostronské a vůsahovace zaslužby vo srbské kubvanie, převožovanie a publicistiku. V svojej laudácii pokazá Mirana Cušce na miestru im na to, že je sa Reza Šinová se svojskými přeložkami tiež sobu voto starala, že môže so přírodovedné předmety na šuli tiež v serbskej reči rúnohodne vúčovač. Myto Zelerja je zviazané ze 5 000 € a spošča so každý dve leče od kraja za

0: gehe, za wasse bitte za służbe wa serbsku rič. Na serbskich Schulach ve budeskim okresu je ve minjenem šulskim leče nauše šulske družine a vše předmete počahovane menje hodžinu vupadnova hač ve sakskim šeresku. To vukača ze statistiky, kotruž je sakske kultusové ministerstvo čara vozivivo. Na sakskich Schulach so planujíče 3,1% vúčpe neje džaržavo. Na serbskich Schulach bie to 1,4%. Líčpe pak sú za jednotlivé šule ketro rozdielne. Ve nekotrých sú vupad tež přiberali. Monika Gerdesová.
1: Zvopredka plánované vúpady sú vo sebe serbských základných šulách přiberali. Od nule šulským leče 2024-2025 na 1% 2025-2026 v Krosčicach, od 0,7 na 2,1% v Pančicach a od 0,8 na 4% Radvoriu. Jeli přidáme neplánované vúpady přes korosť a podobné, je Pančicach zajšom šulským liče 9% vúčby vúpanovo, Budyšin je 8 a Krosčanskej základnej šuli 6. S tým šie zumie nad sakským přeryskom 5,7% leža.
0: V niedešim kamenským okresu bije lieca 27 nezdžacich poru bačonu s dohromady 7 posta modžatami. To zdieli Hubertus Švéda, ký sa za přírodoškytný zňazk NABU vo monitoring bačonu v regióne stará. Biechu drie lieca jeden porik a nekotre modžata menia hač v loňčím rekordným lieče, ale by to tola v přírunovaniu jara dobre lieto. Ladojo na celú Nímsku bie lieca telko nezdžacich bačonu, kaž ište ženie z toho časa zo ornitologojo pravidlne taky liča. V Krušvice maja vobedlerio při volbách za vonahamtskou mjestnanostu v novembru dalšo kandidáta. Nimacija 40-letnio necíšo mjestnanosti Tristana Müller od svobodných volerjú nastupitež Tomas Najok od CDU. Gmenský volbný vúbjok je požadanie cia postaletno na svojim zajšom posedženiu vopkručiu. Dlho by tak vúpadalo, jako by Müll jako jiničký kandidát na vosovanským listčíku stav. Najok by sa hakle nešto dňu do skončenia požadanského časa od CDU nominoval. 8. novembra potom v Krušvice nová mjestnanostu vola. Vútvar B6 v Bukecach po pláne pokročuje. Kaž mjestnanosta Tomas Meltke rekne, tu chvíľu domiace přizamknenia za kanál za dešiku vodu kvadu. Na miesto vosrič se bu plestruvane a při tým užívachu sa tiež plestanaky, kotrež ležachu hišče pod asfaltom B6. Tvarske dživa za prvný votrisk maja hiščač do srič novembra tráč, kletu sleduje druhý votrisk od spočatka se hačken jedeši gorčmier Stary Fritz. A to wone bichu, nasze bojeszcze kisznesu za staro fritzu, ale namakacze dalej na internetu jest strony, a też w naszej app MDR Serbia.
2: Wiedro.
0: Čiže slebro pokaza dale 14 stopňov a hoj s blakami zmieme kúriavu ráno a potom tajku vodmenu mies svoncom a mročelemi. Dženca to mivo sucho vastač, tež nic hac tak vici kojte a žive slebro zale se na maximálne 19 stopňov.
3: Dále je na pučach a na drohách našim kunstu. Šitko v poriadku doječe si tu již dere tam dyščence ráno dobiče. Najlepivě so s naším programom.
2: Serbský rozvoz.

0: Soje serbschina dženca runo hodna pšednmet, pši abitonich po vanjach gejš Nimčina, a soje serbske šulstvo sakskim šulskim zakonju zakotvene, dosti tež zaslužbje rezu šinovije. Dve vod mnoho zaslužbo. A zaušo tute procovanje vo serbsku rič je soje lica vod kraja Sakskije mytor zelarja spoštivo. Včera je so jim to kloštarski cirkvi a muzejus jati Hane Gamjencu od statnje ministerki za kulturo a turizm Barbare Klepšovi je přepodalo. Mirčin Venk nam rozpravja.
1: Mito zelorja je dreto jedne. Zopak može mito s přiúznymi přečelemi a znatymi zromadne vosvědčiť. To zdaše so reze šinovej vosebie vážne byč na tutem večeru.
2: Ja som je so zbožuna a so jara čeština čuju. A rejne so je telko veľa ľudí přišlo. Ja som tež jara zbožuna ze z toho, so je jo veľa mojich nedešej šulerjov.
1: A to nie je jenož nikajka fráza, nie. Zromadnosť, my, to je to bytostné to, što šrezu šinovú učiní. Praji Mira na cužsena, kotraž je laudácii mytovanú predstajíva.
3: Ona však je tiež veľa v pozadku dživava, ona nie je so tak dopredka tvočiva, ona je popravom. Všetko v my formie rečova, a čruniš je ona tiež veľa sama ze skutkovniva. So je ona iniciirovala všelake vosebe serbskorične projekte. So je ona so voto starava, so tiež serbšina je runohodne Nimčine jako pruhovanski předmet.
1: A tak Reza Šinová tiež svoje džakne slova za to neužívaše, so bylo svojim skutku a tvoreniu rečava. Ale so by so šim džakovala, kociš ju na tutem puču převodžachu a dále převodžuja.
2: Ďakuju so všetkým koleginam a kolegam. Kiš su so za serbštinu na serbskim gimnaziju na vose bite vašnje zasađovali.
1: Tutu živu zromadnošć ona tež ve šednem šulskim dnju upruđovaše, praji Mira na cužsena.
3: A ja si myslu, to najvažnije je, so je ona tež šulokam a šulorjam na gimnaziju tak veľa človeska osobu dáva.
1: 75 letna nie je so tiež ešte celé ze šulu zubiva. Šako je Reza Šinová zajšvých letach zas a zas na vúčbnicach sobu písala. Sýva so na umienku do písania dá. Hať sú to recenzie v serbských novinách abo pševožky, kež žičacie knihy malé šerenie od Frida Preußlera. A tiež to nečiní sama za sebie, ale zromadne s druhými. Napríklad s žovku Lubinu Hajduk Veľkovičovej, kotraž má svojské nakladníctvo.
4: To je kúska ešte taká vulká svojbná firma, modživáme na serbských textách. Ona tie přelada všetci šir naše převožky, ešte môže čítať. A ja som pon Čakona za to pokývy, abo tiež ona treba nekajku pomoc pon jaje ráču. A zo šesto to je pokrom, kaž taká svojbná firma. Hatmo vôbec je to za to samsne horimo, co máme jednu zrozumlivú serbštinu.
1: Reze Šinové sa tute dživo nadal ľubí. Na přestače znamenča ešte nemyslí a tiež my to zelaria samo na sebi ako přidatnú motiváciu treba va nebyl.
2: Na blíže nešto škúliš leží, to neho to berá. Ale ako si mi to zoniva, to bych je najprv demu totálne perplexná, dokuž ja nesm absolútne s tým líčiva, dokuž za mne je to dživo, ktorýš ja rade činu, što to bych ako starší človek, kde si ešte duchovne a čilne strove, što to bych ovak činič. Dokuž dživo je to leto, štož nás učiní.
0: Praj Reza Šinová, ktorýš je so čera, Gamjencu mytor zelarja spoštivo. Mirčin Venk je nám o tom rozpravial.

Woni však sme nemských bojov čas trežia nižo svišeli. So je dženca cvozjaskové varnovanský džín. Sedm raz so on lica ižo vodmeje. Stajne však od 10. septembra a runie sme svišeli zo cedža v Lipskom mierstrujím sirene testovač a to je tiež vône cíl tak rec ve okresa Majzoriec a Budešin, tiež tu cedža varnovanské systémy za kutný pad vuprúvač a předovšim z tej funkcionálnosť sučia sirenu entve središtu. Miesta a gmeny při tým šitke svoje existovace sirene testuja a vúsledky sa naposledk potom tiež přirunuja, vúhodnoča a so dalším krúham zdžila a přizivia. Nic sa po takým strožiť, čeli dženca jednáčich, handy vúce klinka. Oh,

0: Stotzemy niečo lučinič, džela pojedžemy. No prašenje, te je nedom vodmovene, Mateo.
1: Mamy vosebite pokio, menujce džen vodavrenoho pomnika niečelu, se vatvarenju vodavreje pon svoje dure, abo haj, tež samo vrota, a tež rumnost če MDR studija budešin budu přistupne.
0: Dorika, hač do večera jule pokuknič, asi šo rozkvaštač.
1: Cele tak nic, zmeme od dopodnja desačich do štorioch za publikum vodavrene, dokelš pak připonju tež vus vame, nemožeme masy ju nuc do rumnosťu a studia dač, ale naše studio a režie budu od 10 hodin do 16 hodin přístupne.
0: Dorika, kujš to snač nebude nuc moc?
1: Nahaj, zmejeme jen viste kontingent, a když bude tun vúčapane pon viac do rumnosťu, nemožeče potekim dáme jeneš haj šon jene viste ličipe ľudži přístupaj.
0: Při duriach možeče sú to potekim do liščiny zapísač s krutým časom za vedženie po studiu haj. A jeli dobyče na zástup čakáč, abo snano niesče viac tak krec zástupný listčik dostali, to sú dosť alternatívu, s četíž ľubia vítani napríklad v Serbským domie, napríklad posti. Tam pokazajú filmy Džiči Moža Páslič, Sida Kofi a Tekanc.
1: A v občianom program tiež maja serbské kultúrne informácie od Džesa Čočin Pjatnač, to poskyča tam väčšenie pústajence písanosť serbských drastu. Abo poponiu cioch vústupí Vúžičanka a serbské tvorstva vás tam s rozdielnými poskytkami prekvapia. Nimo toho môžete tiež so vo ďalších poskytkách v Budešin a druže na internetovej strone mesta Vobrnič.
0: Nedželuje potekým džin votoreného pomnika.

naosim je a protečka je zase raz polne pelnena. Dženca je napšikvata, možeče budeskim gamjentnim domje so zabirač s prašenjom, če hodla mjela so naša demokratija škitač. Sosčom je prezident Durinského vústavu škita, započatk je večo sedmih. Serbska kuchnja za svojby, da przeprosza dženca zase do Radvorského dvorništa inkluzije, a to od 4 do 6 varja a peku tam srutne kvoščenki s nazemskimi pvodami. Od jucišeho sem so Ralvicach babelečo sveči, juce večo v 8 vobiđuja so vonju ve Vobory, potem su reje. Sobotu potom zmeja Ralvičenjo večo v 8 program za vas spšijotovane, a tiž neželu zaso zmeja tam vesnenjo program, ale s dobom šedstaji so tiž konjacu šport a pšelatka starih a načasnih kolesov. Vystroží sú sobotu znova serbsko-nemské názemské viki s viacač 90 vústajeriemi. Júce hýže zmeja tam literárne väčšo, skladnostne 130 národninov Marie Grolmusec a postatých posmiertnín Marie Kubašec väčšo na povosmých stroží. Všetšelio zárodky z Kamienca vodúria sobotu prvý raz svoje zárody na zemským času. Tam vidíte hortenzie, dálie a ďalšie rostlinky. Od 10 do 6 sú mieščanské kajštež privátne zárodky vodúrené, ktoré zárody sa na tom vobdžela, donamakače na internetnej strone mesta Kamienca.

0: pokazam.
1: No a ja som netko vaša hučná svetvúňa a pokazam vám hučný smír po džensnejším vusevaniu. Tuto titule ešte svešime. Kraj do kaj vidžina špuč, zatem prašva sa Ištvan Kovila. Tež Lindu Heltehoffec, džensarano svešime. Nimo to přizivi sa pola nás tež, Petrcíš. A ste mi 8 po 8, to sú naše titule, ktoré ženca rána ište na nás čakajá. Netko je Veronika Zárodníková na reče.
2: Svoja dumpa ja mi vovie, kýšem svišach pop

0: Polícia z G.
1: Ve slepom dojenže čara rano ke smertnemu vopkanemu nerzbožu. 16-letná šoférka bie ze smiera múkec přijeva a je potom ve slepom kontrolu na tiesči dvom zubiva a prasne do domského. Ve koruni žona potom vúdecha. 5-letné sobujeduce so nezranio a droa bie čara 2 hodine zašlahana. Ve Großharthowie bu muž v internete zjebane a je dohromady 50 000 euro zubio, je so navabič dao za lukrativne investície z vysoké renditu a je do Švíce a do Nižozemské junu 20 000 a pon 30 000 euro še pokazal. No a potom sú v obšudnice kontakt otvamali. Všetko biene šulka bža a ve Kamencu. Tam je v útoru rano pri křižovanišču na severnej droze prasnevo, tam nie je 27-letná šoférka Audia, předtiež bu 62-letná šoféra vopkečbovala. Dve v osobe sú lohko zraniště a vecná škoda vúčinia 20 000 euro a auče, tej biežte potom šrot.

0: Anitko Orano, Bidl Nadjevic, Veje nasz puć na Malle. Na kupie Mallorca miachu czera popudniu mocne zliwki. Tam miachu z blakami na 7 a 43 litru deszcza na kwadratny meter.
1: A kaj švjacara povestčova agentúre zdjela, je tam čera tež žona voživene přišła při nevedre. Chceše na vukoče kupe ve mau miestačku puč přeprečič, potom je ju voda sobu stornova a žona bu spode parkvaca auta zatusnjena. Tež přibrio mesta Porte Soler, bola turisto vosebe vobľubovane bu přepovjene a netko maja tam tujšto bota. Voni voj vobornice miachu čera viacač 100 cici zasadženio, 44 leto je vupadnevo, tež leta nešto steješe s blakami viacare centimetre pod vodu. Haj, a netko po vulkim zljuku miachu pon zaso svonco a dalše zljuki tam ve přihanych tydženjach najpreda raz žane připovedene nesu.
0: Budau, nech tak vostanje.

0: Luisa Hermanitz, spievaše Lute Džirky, a za nebuchu pola vás Lute Džirky kovo voku informáciu byli, mama týdži svok za nás netko pojezče, přetož je na podživěčích.
1: Serbský rozvoz. Pojezče. V studiu Matej Džisvauk.
2: Dobré ranie. Ve Kamencu spoštči sočera Myta Zelaria letuši laureatce Reze Šinovi. Státna ministerka za kulturu a turizm Barbara Klepšova přepoda je Myta za jeho mnohostronské a vůsahovace zaslužby vo serbské kubvanie, přeložovanie a publicistiku. Ve svojej laudácii pokaza Mirana Cušce na miestujem na to, zo je so Reza Šinova se svojskými přeložkami tež sobu otostarava, zo moža so přírodovedne předmety našuli tež v serbskej reči rúnohodne vúčovač. Myta Zelaria je zviazane z 5000 euro a spošča so kýžde dve leče od kraja Sakske za vosebite zaslužby vo serbsku reč. Na serbskich Schulach v Budeskim okresu je v minjenem šulskim leče navše šulske družina a vše předmete počahovane menje hodinu vupadnova hač v sakskim šerisku. To vukadža ze statistiky, kotruž je sakske kultusministerstvo čera vozivivo. Na sakskich Schulach so planoviče 3,1% vučbe neje džaržavo. Na serbskich Schulach bieto 1,4%. Ličbe pak su za jednotlive Schule ketro rozdžilne. V nekotrich su vupade tež přiberali. Monika
3: Z vopredka planované vúpady sú vo sebe serbských základných šulách přibírali. Od nule šulským leče 2024-2025 na 1% 2025-2026 v Krusčicach, od 0,7 na 2,1% Pančicach a od 0,8 na 4% Radvoriu. Jeli přidáme neplánované vúpady přes korosť a podobné, je Pančicach zajšom šulským liče 9% vúčby vúpanovo, Budyšinie 8 a Krošťanskej základní šuli 6. S tým šir zumie nad sakským šeriskom 5,7% leža.
2: Vútvo B6 v Bukecach po pláne pokročuje. Kaž viesnanosť a Tomas Meltke rekne, do kvílu domiace prizanknenia za kanál za deštíkou vodu kvadu. Namiesto vosrieč

0: Sei es Herbstschina, Jensa Runohudne, Pschedmiet, Pschi Abitonich Pro, Wanjach Gelsch Nimchina, Ei sei es Herbstgeschulstwo, Besakskim Schulskim Sakonju Sakotwene, Dos die Desch Saswuschbir Resu Schinowie. Dwie Wot Noho Saswuschbo. Also, schaut tut der Prutze Wanje, was Herbstkuritsch, Jesoi, Litsa, Wot Kraja Sakskie, Mütter Seeler Jasboschchübo. Tschera Jesoi, Mütter Klosterske Zirkwi, am Museus Jatia Hanne Gamienzu, Wot Statnie Ministerki za kulturu a turizm Barbara Klepschowie pschepodauer. Mirčin Wenk, rozprawia.
1: Mytto zeloria jedre to jedne. Zopak może mytto z przyuznymi przeczelemi a znatymi zromadnie woswiecić. To zda się so rejze szynowej wosebie ważne być na tutym wieczoru.
2: Ja się myślę zbożu na sojara czeszczyna czuju. A rynie, zo je telko wiele ludzi przyszło. A ja sam też jara zbożu na ze z toho, zo je jo wiele moich niedyszych szulerów.
1: A to nie je jenož nekajka fraza, nie. Zromadnošč, my, to je to bytostne to, što Jezu Šinovu učini. Praji Mira na cužsena, kotraž je laudácii mytovanu predstajiva.
3: Ona však je tiež veľa v pozadku dživava, ona nie je so tak dopredka tvočiva, ona je popravom. Čeco v my formi rečova, hač runieš je ona tiež veľa sama zeskutkoniva. So je ona iniciirovala všelake vosebe serbskorečne projekte. So je ona so voto starava, so tiež serbština je runohodne Nimčine jako kruhovanski předmet.
1: A tak Reza Šinová tiež svoje džakne slova za to neužívaše, so by o svojim skutku a tvoreniu rečava. Ale so by so všem džakovala, kociš ju na tutem puču převodžachu a dále převodžuja.
2: Ďakujem so všetkým koleginam a kolegam. Kiš su so za srpsčinu na srpskim gimnaziju na vosebite vašnje zasađovali.
1: Tutu živu zromadnošč ona tiež ve šednem šulskim dňu upruđovaše praji Mira na cužsena.
3: A ja si myslu, to najvážnejšie je, zo je ona tiež šulokam a šulorjam na gimnaziju tak veľa človeska osobu dáva.
1: 75 letna nie je so tiež ešte celé ze šulu zubiva. Šako je Reza Šinová v zajšvých letach zas a zaso na vúčbnicach sobu písala. Sýva so na umienku do písania dá. Hacú to recenzie v serbských novinách abo pševožky, kež žičace je knihy Malé šerenie od Frida Preusslera. A tiež to nečiní sama za sebie, ale zromadne s druhými. Napríklad s žovku Lubinu Hajduk Veľkovičovej, ktoráž má svojské nakladníctvo.
4: To je kúskaž taká veľká svojbná firma, modžíva mu na serbských textách. Ona tie přelada všetci šir naše převožky, ešte mu šečíta. A ja som pon Džakovna za tie pokývy, alebo když ona treba nekajku pomoc, pon ja jej rádžu. A zo šesto to je pokvám, kaž taká svojbná firma. Mo vôbec je to za to samsne horimo, co máme jednu zrozumlivú serbštinu.
1: Reze Šinové sa tuto dživo nadal ľubí. Na pšestače znamenča ešte nemyslí a tiež my to zelaria samo na sebi ako přidatnú motiváciu treba va neby.
2: Na blíže nešto škúliš leží, to neho to bera. Ale ako si mi to zoniva, to bych ja najprv demu totálne perplexná, dokáž ja nesom absolútne s tým líčiva, dokáž za mne je to dživo, ktoré sa rade činu, a što dobiš ako starší človek, kde si ešte duchovne a čelne strove, što dobiš ovak činič. Dokáž dživo je to leto, što nás učiní.
0: Praji Reza Šinová, ktoréž je so včera Gamiencu, my to zelaria spoštivo. Mirčin Wenk je o tom rozpravjal.

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Příga špia jubilejnýho svěženia. Smogorjově 6-20 let tam letos a svěše jsme ještě raz přepiskali náš rozkvosový archiv. Jadno luštno rozkranjensko rundu jsme namakali. Smogorjevské luže a kulicuju anekdoty, zpívaju a žortuju. Roža Šenkarjová, jo to šo s mikrofonom zavapiva.

0: сутка, кроме рассказа, ты весь не жопотом запущен.
1: Ах, ну так мы чица были.
0: Потому что ты мало рейвала, а ты ведь рейвала.
1: Я так не замерла, я так замхора.
2: Чица, вы стоите
1: дома. Я не чица, а не замерз.
0: Я то так, я на этих запустах. Там пенодио вилья питек, а нет хоры бэш.
1: Нет, маш веток. Наш на нем пшицы гронил, каш не еще обшашал, как се живет, а не гронил, так а грохой пшидрозе. Покуже петергаю, а мы ты.
0: Da gebe doch nie nicht Petergau.
1: Aber du hast auch die Spenweise, das Petergau nicht.
3: Ein Minisch ist ein Grochtergau.
0: А ты не за грох, ты кеши тергал.
1: Ну я, им те люди, ден грох тергал, а так по чесу.
3: А то бели.
1: Каже, 70 маш, на пуклю, пен им чица бели.
0: Йо, тен запуст ога са би вилья лючи, а вилья ауто.
1: Ча хота йо было, ча хота.
0: А пен ще це грониш, запуст, герце граю, а те люди уже раю. А це ви так пенмаю нахер зу хоре, так ти.
3: Але пчеце гроні, герце заграю, гаж асаш белю зажаю.
1: Але ми їм не сукшили, зажиш. То не було ні.
2: Ти не сиділи на запуш?
1: Ні.
2: Ти сиділи, пе стольце ляжеш.
1: Ну ох, я сам сиділа так проб. Ani nitras pěla, aby to je starký jarto.
4: Jo, naša starka, ta jo, ganz stará udala, byla živě 60 let, a ta jo byla taká lušná, ale rád jo kšela umřiš, ale ma je zas ľabovala, a raz jo panula, a vedpila, a jo vígn šavela, a pencom k ní přišla, jaco, a som grunat, co ga z tebe net jo bylo ľus, a vena mini, som se myslila, že to staré promě zakšavíš a já pak zasľabuju. A penio byl zapust a tam byla vegen chora. A ten senior přišel domoj a jo gronil, no starka, ty doch neboš nám tu ten zapust tu zbrojíš. A buš net vielleicht umriš. A vena mini, ne, ima jan svišiš jo zapust. Я ж он будеш чи лябу, а ще по одну не тиш чи буду. Йо, це було ви так запуста.
0: Йо, цього, лето сега, раз аз великий запуст, живіш на щопор, су били, шок на тай млода жучка, але...
3: Але файн су били.
0: Файн су били, обляцоне, йо.
1: Шокуване, шокуване,
0: йо. Шокуване, йо.
2: А пені жили, пен ду до гостиниця, а пен та... Tam odjel pen pite, rejuane, a te nudle se tam nachamsaju pen, a všechno je mým leta, pen te dlouhé nudle jako ten blabu.
5: Vyliký košel nudle.
2: A kuša, no čo, zvetok se miš pen, zase pinieze, te nekryjú těch pinies došť.
0: Jo, my ga nesmí pěri v te pinieze tak rožili, my ga nesmí tak vyle brucho, jak net. Kaž pesmi mi dve albo tri marce, to jo nám rajhova dva dny na rej.
1: Pesmi mi karku a šupkaru, to sme byli spokojom, a net, kaž nemám auto, a kaž nemám...
2: Nisi nic.
1: Jo, ja nemám auto, ja nemám auto, to kaž sme tých spívali.
0: Jo.
1: Vžem mi glaj raz.
6: Ja nemám auto, ja nemám dobytky, to ja noc ovšia mám, ja mám širat.
1: Jo, no a my jsme napřed zachodili, my jsme v oklovesem jich, jo byla chvilku, jsme měli ven, oběk náš, a pen za pět štuny za všechno napřed. A pen jsme ale pět jsi ganěli a...
2: Tak a vživě, a tím bojcem gotovým bosem.
1: Jo, a tam jsme pen těch veze uvezili a rozebrali a kup všechny, zestajali te všechny kusky ve těch vezů a raz jsme těkega... Kšili vesu šísnuš, a tam je byla nožica, jo. A tam se ta Jana valila do té gluchy. Ta jo šakla a smeržila, a šla chodka. A ta jo šla plakuci, doma, co tam mama bude groniš. A já jsem slezla, pe kolena hlazila, já nisem mohla smeržila. A pe jsme všechno kšaj, jo. Přeobljakli, drasku schovali, druga jo se naobljakla cista. A pes mi šli zase na pšezu. A gotovali, jinak nic nebylo. Ale směry dělá, imel, raz jsme se, Jano na to druhé gledali, penio bylo, a už se všechno, pes mi se směli zase. To je šlím, každá můžu, že mi směláš.
2: A
3: Ale my to slyšíme, ten stukat.
1: Stukat, no to má jak žvělo. Slyšíme, že jsme šli stukat. Jo. A pak jsme šli stukat. Jo. Vyšší žince, vyšší žince šlechtovali. Jo. Jo. Jo.

0: Šo?
1: Na přijezu, ukoliko jsme měli tu přijezu a do okna plakát napadali, žinca dají kakaova, ale uzamkane věc jsme byli.
0: A pampugi do?
1: Pampugi, jo.
0: Kakaova, pampugi.
1: A penzu te golci omarkovali, a te su se reznuli noć, a nisu na antangijans kakao ukšanuli. A penzu s njim smalili, až slez, a co je psigumna, a co je spjaca tam, ves.
0: Tam su pen pili.
1: Tam su pili, a mi slezi noh, ka te su šikno duci za zgubljubljubali, te nisu mili nic. Ka pičko, a penzu tam seži na kolenkah.
0: Tam lizali.
2: Ali ja to nešto mojo, co što vidicu, mi smo pa izberka kakaove. Ak smo koliko sme tej kuchni vence ukšanuli, tak je co je Maja jo tam byla, ta je tu kakao do tých zberku gotovala, a peňok šas nieš goria, peňok pijete pampugu jasná, a tu chvíľu sme nás tie mladče našterili, my dejme tu kakao ukšanuli, my sme ukšanuli, a koliko je cajno, sam je by připadal, ten ga znal doma šo, a peň sme šli, že sme to je zbrožne, a tam sme ten pili.
0: To ga nešte šikno, peň sme te golce obljali. A při Bartužec Pauline, ta je byla mokša, taká ryba. A pen jsme tím bingilem uvinuli a do šule. A Jana, ten zas je byl ten šlimný cas, a pen jsme k té klidy žali. A ta cinkovic Eli, ta je mě tady šikovaný klid, a je přišla domů, jo ten klid byl tak dlujcký, přes tu mokšoš, až... Te pety sú byli, nie sú byli veci, vidíš. Ale to je šo vienno. A to je bola veda.
3: Velika
0: veda. Ja som mala škorne, ale tá rýny, críky a biele štrumpicky. A potom sa buchnula na druhý bok a cerie sú vestali v tej veže nuči a v tom nerechu. A potom je tá štrumpa doma a te bingile sa vedúme za nami.
2: Na přes. Slený žen na přes.
4: Pencu te goje sme sluhali, ga buže nie slený žen. Kad slený žen přes a pencu posovali.
5: To oni si vyžili
4: pili.
2: Te goje sa nie za to vyži, to sa živča gotová k šajža.
0: Vaciga sa doje mokše.
2: No ta je ugledala tak, bež on hoži na luka.
1: Jo, ta.
2: Vyga to, to myš, že spivuješ.
0: Jo, ga su byli luki, že sme skukali.
2: Veli.

0: синхрони слабляма каса. Јо, Руди се не две асали, ве не
1: слабляма каса. А јас сум веде слабляма каса рожена.
0: Јо, а там сум па нубе нула каса ме веде глутко ча. Но те не бѓа ве ток вејиш.
1: Den wir wissen, wird ihr uns schwimmen auf
0: der. Denn der Rasuli zum Beispiel, der hat wie Jagariowak sein. Ustro Janka sagt ihm, sag nicht umpassowale.
2: Ja, den Saritz Nikito hat den Willem, das ist der Schlei, der Ustro Janko nach Sanika. A Chidne, a Jön Sanik nicht Pischel, a den Stwerti Jön Pschijo San. A den Kito Bauchnio, Kito Sajet, při té drogy a ten Willem jo tam dali při těch chojcach.
0: Iga Willem je ten žen ženok palenca sobu.
2: Jo, felich, jo, byl. A kito štili jo a při Willem a přižo ten sanik a Willem štili jo tyka. To se zmakujete a sanik tam ljaža. Kito mini, jo, žuko, ty se do sanika trafil. Ty mini usu gnali, ja ne žase, sarniko, ja sam ščilil, a Janjo se, Janjo je važno.
0: Wenn doch ja bei Tag nicht dann, also sie müssen den Jan sagen, ich so schasse ich.
3: Noch Kito doch raus reto an einem Kerndrosu. Tam ja bei...
2: Nee, da bei den Gutkoiz Willem.
3: Gutkoiz Willem? Ja. Meist, ja, stojal, a upasoval za tam carnem Kerndrosu. A nieco cyni we te majsu, a ten Kerndros ja strzelił, a... Я з ногу, а теню на нім рейту, а пеню кохище.
1: Але теню мелише віця глюку. Чого така?
3: Йо, те оди він зле.
1: Йо, то ні так шукно яно.
3: Но нісу га пірі, пірі до скобільками йшли до грибу. А пен, су були там млоде царне свиньє. A net jeden Schlag über...
0: Ja, aber den starre Grisk.
3: Grisk, nicht, ja.
0: Starre Grisk, ja, da bin...
3: A tenio
0: do te Kribach, ja.
3: Kribach, a tenio do te Kobile, ja, no male prose.
1: Ja.
3: A to je chopilo kvica.
0: To je bo vaše gojica Marija.
4: A če ta stara?
3: Ta stara. A ten nabom gori. Ja. A ta je chopila viljuvaš okolo toga boma, a ten je tu celu kobilju sem prosto že musel hršiš dole. Pa stave ten bom še oblamala tam.
1: Te to gotuju tak.
0: Jo, jo, ta je graži nije se zeš. Ali vidoh, što še ne znali tog starostek tam z gorte, Karla.
1: Jo, jo, jo.
0: Vidoh, či vas tam je, či te gojke dok me ten roljuva. Jo. Da ja bei Decker tei Lübi Jan Wetzepila ganz normal ko.
4: Ja.
0: No ja, raz Decker bin ja psische tei na bitte domo ja da Baba ja meni, wie je jaja muss ich stei kozu kozoloju. Ich do bezine. Jo. A, no ja, no drüe jaja rano kale stanio. A ta Baba ja dajo tu kozu, a me kale zaštrika pen stei kozu mašeruju. Při té železnicom dobili je gore, až do Biliny. Přiže do Biliny a Kacmar stojí vence a gra, se už vat nazaví, kále, že něco už víš, no já jde pes té kozu do Biliny, kozu loju. Ve mi peňám peš pě raz ku mně nuč, že on pěří anternuš. Z vence jsou mi taje pálě, taje žertky dron, tam tu kozu přivěžu, za tenžel nuč, a tam se prady dva mladé golca, ve mi peš té raz uflink, Zajdej tu kozu, uvište ku mně do té kozeny jak rožie a tam je připadla kozol a tak přivež tady u zadným pali. A, no jo, mé starosta, kalhin jo, pen forpil a bětelik za nádr a peno se zel tu kozu, ní nic vědě, kvěda, jak jste ještě jenom pen do beciny. Přiže do beciny, nádver a ta baba stojí tam a vena mini, no kále, co ga ty u cos, Ja ga mam sama kozola. No jadem se kozu, kozola je pšiš. No ty ga maš kozola. To ga ni verno, ta baba ga mi dala kozu. Ben se gledali oba, a kale mini, ale tade se pši gotovaš, ale tam še kriš ga, še to pšiš domo. Se obrožil z dvero domoj, a s te kozolom, sem kozolom maširova. Pšiš je do Biline. Někdo ještě tomu, venom pět raz ulicu a tak šel, šel pedermo tomu. Kacmarejo. A no jo, pen přivěza zas to kozola tam za tým pár.

0: Přišel.
1: Na přezu, u koliko jsme měli tu přezu. A do okna plakát napadali, žinca dají kakáva, ale u zamkáne, kde jsme byli.
2: A pampugi do?
1: Pampugi, jo.
2: Kakáva, pampugi.
1: A penzu te golci omarkovali, a te su se reznuli noć, a nisu nam ten gjan s kakao ukšanuli. A penzu s njim smalili, až slez, a to je psigumna, a to je spjaca tam, ves.
2: Tam su pen pili.
1: Tam su pili, a mi slezi noh, ka te su šikno duci za zgubljum bali, te nisu mili nic. Kapičko, a penzu tam se žili na kolenkah.
2: Tam lizali.
0: Marija, to nještu mojo, co što vidite, mi smo pa izberka kakaove. Ak smo koliko sme tej kuchni vence ukšanuli.
1: Ja, to bolo
0: druhé Maja jo tam byla, ta je tu kakao do tých zberku gotovala, a peňo kša z nej iš goria, peňo pijete pampugu ňasla. A tu chvíľu sme sú nás tie mladšie naštyrili, my dejem tu kakao ukšan, my sme ukšanuli. A koliko je cajno, sami byl prípade, ten ga znal doma šo. A peň sme šli, že sme to je zbrožne. A tam, tam sme pili.
2: To ga nešte šikno, peň sme te golci obľali. A při barbuře z Pauliny, ta je byla mokša, taká ryba. A pen jsme tím bingilem uvinuli a do šule. A Jana, ten čas to byl ten šlimný čas, a pen jsme te klidy žali. A ta cinkovic Eli, ta je metaj šikovaný klid, a je přišla domů, jo ten klid byl tak dlujcký, přes tu mokšaš, až... Te pety so byli, nisu byli veci, vidíš. Ale to je šo vienno. A to je bola veda. Veda.
1: Velika
2: veda. Ja sem mela škorne, ale ta rini críky a biele štrumpicky. A potom se buchnula na druhý bok a cerie su vestali ve tej veženuči a ve tom nerechu. A potom je ta štrumpa doma a te bingile se vedlme za nami.
3: Na přesu.
4: Tego, že jsme sluchali gabuže, ne slene žiny. Kad ne slene žiny přesu, a potom su pasovali.
0: Ja. Der Golze nie so da wie ich, dass der Jutja gut war gescheit.
1: Ja.
2: Watziger so der Mokse.
0: Da da ja Ugle da la Tag, bei schon heute na Luca.
1: Ja, da.
0: Wega doch du mich ja spüren.
2: Ja, da so billi Luki, ich muss so kalle.
0: Really?
5: Hi.

0: Adver, hat der Papa stolz haben, wenn er mich nicht noch kahle, sogar du und sonst, ja, ich hab sama Kozola. No, ja, da bist du Kozol, Kozola im Schicht. No, du hast Kozola. Sogar nicht werden, der Papa hat mir da Kozu. Wenn sie geht alle oben, ja, kahle, nicht mehr alle. Tade ist der Psychot, tam się kojega, się do psiś domu. Se obrosil, z dvero domoj, a z tej kozolom, z tym kozolom a šerova. Psiš do biline, nie bio ešte domu, venom pije raz ulicu, a šel, šel pa darmo domu, kjac marejo. A no jo, pen, psi veza zas, to kozola tam za tom pal, šel noć, no tam si pal se iže, pen su pili, a pili, a tu chodil ten kiacmar zase to kozole do groži a tu kozu zase vedne přivězla. A my kále se přimě tu kozu a stejma šero domů a my se duc ulicu. A je ta stará možná se čin přigotovaš. A měl tam piču palinca, tam malku fiašku a něco z ní šel a kaž pen při té železnice byly gore, že už pen do, na gortu, jo, tam je byla net nová groblia gotovaná a při té groblia net šel tak. A to, že ta skoka, ta koza zeskokala a Karle opět štapila, zuvěrgala, žádla ten štrik a ta fľaška jom za nadru paňo ven, gluk, gluk, gluk, gluk. A ten za ní přijímá a mini fľaška, já si slyším a já ňám či pomec. Jo, fľaška byla uvěřana a mej Karle penste kozu domoj. No jo, přijíža domoj a ta stará mini to je nic neškoží, net pen oce, pak se zase níží k pě kjacmare a sejžen. Ven, ven mi, aj ty bělám, že přigotovat, něco mi dala kozola sobu do beciny. Toga ní jde, jenom ní. No, gledaj roh raz, lampu oljovala, pen se laternu obě gledali. Ha, kále mi, to je nerozumiju. Chyluju kozola, chyluju koza. Pen já tyky věci nevím. A druhý ženě musa pen zase tej kozu mašerovat. A ta baba jo mini, tom kjacmariju, tam biline, ten je mi za naru. A penio se kozu šenu glad duri, če su golju až do beciny.
1: A pen su rojko z leta.
0: Jo, pen su židi kozu.

0: Na, der wollte jetzt hasse ich ja sehr schmisslich, Peridos mit den Palins, Pentix, Sami, Bruvalia.
1: Na, žiť sa juk navaril. Nej, čas.
0: No jo, tak jo, bylo gasu, tyky mi razdíš palinca, taky veliký ogina. Penak ogenio byl.
2: Spalené všetko to drevo.
0: To drevo spalenega. Dých pijane sú byli a pen sú to kupci z Fritza z Preveza. Popiel zeli, aj ok tak, aj skali, a ten si myslí, tak dobre sú mi tie ľužie. A te druge nisu mi smeha dla nute, bele zube si bili, vidiš, tak se jo kukupši vidi.
1: Ugleda ina Cazara, kopšar.
2: Ne, mi gronimo kopšar, na ohoze groni Cazar, a depsku romkerar. Mi smo musali peš 20 kilometra, smo musali na želo hojžiš do gole, a taki kusk klebaška.
1: Spiaconek.
2: A vedu, do Biline smo ga, lišje je bilo tako šoplo.
0: Ja smo sajžali.
2: Te nuje bomki. Pa smo do Biline

0: Pjec, Korras, Turjas, Čeli, tam jsme s Mogorjovia uše pestajili a to, že tu luštnú rundu s mikrofónom nagrali, zavisče majú s Mogorjevské a přiješele z okolných sach. Lieto sa při gešpie Vesninga jubilea ešte viele dajšných dopomínku ulicovaš.
1: RBB, vaša muzika v sažském programie.
2: Ja, ja som Mila Kochholz, ja zachopiam môj referendariat na Dolnoserskom gymnázium. Ja som pen zeptaka za serbštinu, ja som doma pejedava sersko rec a teke v šuli a v žišuni šuži. Ja ľubujem muziku popšovom generelne a jo, ja by sa žicova kovades v žica. To je vegin rednes bio, ten som, ako som moda bila, cesta svišova a všetci se vjaselim, kaž svišim, ten spio.
0: Ja, Luba Mila Kochholz, to žicenje vam nento, dopomňujem kovades Vúžica po tekste Wernera Meškanka, spívate James a Jana Mertingova.